0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plyn.

0: ňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: Sharon.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

from you.

0: Ňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla z 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Pondělí zahájili jihomoravští silničáři další asi tříměsíční stavbu. Jde o opravu nájezdové a sjezdové rampy z dálnice D1 na exitu Kývalka. Rampa je do konce týdne uzavřená a řidiči musí využít objízdnou trasu. Od pondělí se práce přesunou blíž k Rosicím a průjezd bude možný po stavbě jedním pruhem. V Brně a na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, opět může sprchnout. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Lášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
11: Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
12: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
11: Letí to strašně, akorát my se tady, Davide, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mi pořád drží.
12: Jak si na tom?
11: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslím, že to dáme do toho pátka, nebo...
12: Snad to nějak doklepem, no.
11: No tak budeme rádi, když nás tom podpoříte vy, kdo jste si nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď.
0: Hit Radio City Brno.

0: Gracie Abrams. 9 minut po 6. Tohle je středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů. Hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady u ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak pojďme si ji připomenout. Pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio, 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno. Jolene.

0: Na skok do Itošky, tohle jsou Måneskin na Hit Rádiu v 6 hodin 20 minut, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale
0: podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější, teda než nějaký energetiáky, takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiče, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teď, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě nemyslím si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvěkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. Tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že ti kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou,
1: no,
0: a to je Hit Radio, samozřejmě. Nelly Furtado, Rea Garvey, za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás sledíte v autě, aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
13: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte.

0: HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku levně.cz.
3: Náplně hned.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte překážku v provozu. Na D2 na 35. kilometru směrem na Brno došlo ke střetu dvou dodávek. Po nehodě stojí u krajnice.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado a Rea Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut, krásné středeční ráno, s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve dvě ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Ono, jak by vás to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy s
2: cestujícím.
0: Ano.
2: Jak řekneš tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: Třeba i Lunetici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. jejich 5 a jednu jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunetice na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak... Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se vračíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou, ano. A ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času, je.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně. Asi dvou, co jsem dostal od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Seš hodnej, ale moje partnerka si myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pronajatý od pátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinění s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to se potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelbacka, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
11: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
12: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
11: Nová prodejna Rituál z galerii Vaňkovka Brno.
12: Přijďte si připomnět k okamžikům, které zpomalí váš den.
11: Rituals.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku na cestě. Na D1 na 210. kilometru směrem od Brna na Vyškov dejte pozor na odstavené osobní auto u Krajnice.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku přepne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehkej stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízený.
1: Můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odvodění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný, jo. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdybys viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem poslouchá náš šéf ve kanclu Davide, nevíš, jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you. Tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: Party time!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste. Ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Až do 5. září můžeme hlasovat v letošním ročníku soutěže Cena za krajinu. Máme tak šanci společně vybrat projekt na Jižní Moravě, který má ten nejlepší pozitivní dopad na zadržení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu. Soutěž je s ohledem na aktuální sucho stále zásadnější. Dnes bude v Brně a na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností přehánek. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio. Snídaně šampionů.
11: A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7 vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
12: Krásné ráno.
11: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: Zítra a přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmáčne čudlík na mobilu a jde domů. Hotovo vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo? A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no. To tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky. Mm-hmm.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Jak by bylo? Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil. I hypotéku bych si na něj vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy? Na co byste si rádi koupili nějakýho robota? Tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi, stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pinknete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: čtvrt na 8 minut navrch. Dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vyrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vypral, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, jo, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý for.
0: To je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi? Na to jsme se vás ptali. Přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci. Jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat třeba klona, jo, představ si, že máš svýho klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
0: Davide. Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin? No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: A teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se
0: na dovolený, ale já ani nevím, kde čověče.
1: Tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak Verčo, napiš v pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí po domě. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak mimochodem, užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Ahoj Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
6: Čau Tome,
5: hledat poklad.
6: Cože,
5: jaký poklad?
6: No přeci poklad 7 truhlic, to je skvělá hra rodinných pasů jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
5: Je, a můžu jít s vámi?
6: A má tvoje mamka rodinný pas?
5: No jasně.
6: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlic společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7 truhlic. rodinnepasy.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong, domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny rené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
3: Poslední táborák léta?
4: To jo, ale...

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte kolony, dejte tam pozor na D1 na 183. kilometru ve směru na Prahu, stojí odstavený kamion a blokuje jeden jízdní pruh.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio City Brno. Words like violence break the silence, come crashing in.

0: Nico Santos, 7.29, dáváte si středeční hit rádio Snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: To mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohl jet autem. I když možná na pálavu celkově na jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kesha a tohle je středeční Hit Radio. Dobré ráno. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit, je tu rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
1: Hafani, dva hafani.
0: Dva hafani. No tak pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
1: Super.
2: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
1: Popelka.
0: Ano.
2: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají dva týdny?
1: 14 dní.
0: Ano.
2: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
1: Pětitisícovka.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
1: Já myslím, že pět.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, o který právě teď soutěžíš?
1: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
1: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
1: V práci, kolegyně.
0: Hezký, celý tak tým. Zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva, pučalka.

0: Swedish House Mafia, John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr, velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Auto.

0: a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Co to zas Popajsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní na D2 na 31. a půl kilometru ve směru na Bratislavu došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku. Kolona se zatím netvoří.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Díky, že ráno trávíte s námi, tohle je Benson Boone a tohle je Hit Radio. 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tuňce v jeskyni. A já jsem si tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na tali kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: A my se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Pondělí zahájili jihomoravští silničáři další asi 3měsíční stavbu. Jde o opravu nájezdové a sjezdové rampy z dálnice D1 na exitu Kývalka. Rampa je do konce týdne uzavřená a řidiči musí využít objízdnou trasu. Od pondělí se práce přesunou blíž k Rosicím a průjezd bude možný po stavbě jedním pruhem. V Brně a na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, opět může sprchnout. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Lášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
10: Hit Rádio. Snídaně šampionů.
11: 8 hodin, 2 minuty. Přejeme vám krásné ráno. Davide, už jsem myslel, že to budeš muset zachránit. Já jsem si tak strašně pšiknul, že nemůžu mluvit normálně.
12: Jsi nastydlej, no?
11: No nastydlej. No to je ta změna počasí a zítra má být zase vedro, v pátek 30, v sobotu zase zima, já tě nevím. DJ Semi a Janu Heaven, další songy na start hodiny, taky Lady Gaga a Bruno Mars. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Lady Gaga, Bruno Mars, Diver, Smile, 8 hodin 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře, ale my tady s Davidem máme takovej záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volno. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám mohlo takhle ke konci prázdnin udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend,
1: to bylo hezký.
0: Stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
1: Ve druhý.
0: Fakt?
1: Tak možná ve
0: tři. Je teda asi po prvních 5 minutách v první třídě, kdy ti dojde, když si tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
1: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
0: A na kamarády asi.
1: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
0: No a potom to přišlo. Potom jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy rodičové.
1: Je to tak, doma bude klid.
0: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin. Vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin 12 minut na Hit Rádiu. Hezké středeční ráno.

0: čtvrt na devět, dvě minuty k tomu, tohle je středeční rádio. Snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jak to?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Ale ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Taky máš pocit, že tady všechno v klidu, takhle po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No jasně,
1: jako celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako, asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Borrow It of Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí Zeď, to všechno tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: V sobotu 29. srpna se Zoo Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v Zoo Brno. Více na www.zoobrno.cz.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Špičáku, ty nějak záříš.
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
8: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam.
14: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor.

0: Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
1: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní na D2 na 31. a půl kilometru ve směru na Bratislavu došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku. Kolona se zatím netvoří.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio City Brno.

0: Cizízeť. Tohle je středeční hit rádio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puly. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle, medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
2: Maďaři a tak, třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři, chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky a my Češi, tak to máš, jo, auta, sklo, plzeňský pivko a herečky. A je to komplet.

0: Snídaně šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. A když si vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli, protože Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
9: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Středeční ráno, Green Day, American Idiot, 8.48 na Hit Rádiu. Dobrý den. Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili. Připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe. Zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu. Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb. Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit si teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton Jolene tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a to je ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
2: No a dopoledne na Hit Radio City Brno bude patřit samozřejmě také vám. Za 2,5 minutky odbije 9. Od mikrofonu zdraví Ondra Blaho. Rovnou nabízím nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. A dobré zprávy máme, že vlastně veškeré komplikace jsou v tuto chvíli jen na D1 a D2, jen samozřejmě ve velkých uvozovkách. D2 31. a půltý ve směru na Bratislavu, tady došlo k dopravní nehodě náklaďáku, ten skončil mimo vozovku, kolona se tady zatím netvoří. D2 ještě jednou, 8. kilometr ve směru na Brno, tady došlo k dopravní nehodě 2 osobáků, D1 24. ve směru na Vyškov, levý pruh, 2 osobáky v sobě a D1 ještě jednou a naposledy 183. ve směru na Prahu, poruchaný nákladák blokující pravý jízdní pruh. Tady počítejte s přerušovanou kolonou. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Světplný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovalý prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už byl dávno vyhubený. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. Více její mluvčí Filip Mašek.
10: Jeho rodiče jsou dřebec Zoro a klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
0: V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává u dalších 2 klisen. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem. Řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Irán zase do Washingtonu vzkázal, že chceli se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. No a další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
2: aktuálně tedy necelé dvě minutky po 9. hodině ranní. Měříme v Brně a nejenom tady, ale na celé jižní Moravě teploty okolo 17-18 stupňů. Odpolední maxima, ta vyšplhají na nějakých 23 a bude polojasno, bez deště, takže velice příjemná středa.
1: Hit Radio City Brno.
2: Ještě tomu pomůžeme skvělým playlistem. Evanescence, Poetika, Daddy Yankee, to všechno teď po 9. na Hit Radio City Brno.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Krásné dobré dopoledne všem, kteří ladí Hit Radio City Brno. Máme 12 minutek po deváté a tak jako vždycky začínáme dobrou zprávou. A přestože měsíc srpen míří do finále, no a s ním samozřejmě i prázdniny, rozhodně nekončí čas dovolených, protože někteří si nechávají tu poslední dovolenou třeba právě až na tyto dny, možná také na začátek září a obecně, než se rozjede ten školní rok, spousta z vás ještě určitě za hranice vyrazí. A pokud poletíte z brněnského letiště, kde se tedy mimochodem dveře nezavřou, a to je dobře, protože letů přibývá, a to nejenom těch čártrových, tak mám pro vás skvělou zprávu v podobě čteček na bezplatné e-knihy. Konec nudy na letišti. To jsou titulky, které si můžete přečíst na všech těch různých internetech. No a co je fajn, že lidi, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, tak si můžou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů a nebo jiných mobilních zařízení. Jsou tam QR kódy na sloupech v odletové hale. No a můžete se začíst třeba do populárně naučné literatury, básní, románů, sci-fi i knih pro mládež. A to hlavně od českých autorů, třeba Radky Denemarkové, Michala Vývega, Jiřího Kratochvíla a nebo Miloše Urbana. Na každý den stránky nabízí jeden tip. Třeba Lea z Leverdenu od Arnošta Lustiga. Je toho samozřejmě mnohem víc, takže pokud víte, že vyrážíte na brněnské letiště, rozhodně nezapomeňte mít permanenci vaše mobily, QR kódy, tedy čtečku QR kódů, a vy si tak můžete e-knížku stáhnout přímo do vašeho mobilu a je po nudě. Takže pokud to děláte stejně jako já, že si před odletem vymyslíte, kolik knížek si vezmete sebou, no a pak při příletu otevřete ten kufr a zjistíte, že jste si nevzali ani jednu, tak tady máte řešení.

0: Jedna pohodovka na středeční dopoledne. Ed Sheeran a Justin Bieber, I don't care. A v pozitivních zprávách nepřestáváme. Ta další je z fotbalového prostředí, protože naše milovanou fotbalovou zbrojovku posílil zkušený stoper Kuba Pokorný. Ten začínal s fotbalem tady, na Jižní Moravě, hrál v Baníku, Ústí, Hradci, Sigmě, anebo v Řecku. Mimochodem se Sigmou vyhrál 3 roky zpátky, dokonce i český pohár. No a za poslední 4 sezóny odehrál 122 zápasů a vstřelil 10 gólů, ke kterým přidal 2 asistence. Mimochodem Kuba Pokorný dal přednost zbrojovce před Sigmou, takže to je opravdu příchod jako blázen a kdo ví, třeba zasáhne už do těch dalších domácích zápasů, na které mimochodem můžete získat vstupenky zdarma. Tak navštivte naše sociální sítě, profil na Facebooku anebo Instagramu a zapojte se do soutěže. Jo, a kdo by nechtěl jen tak ledajaké vstupenky, ale chtěl by VIP lístky, tak leďte dál, protože hned po muzice vám řeknu, co pro ně musíte udělat.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Milí Znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma, parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
11: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

To byla naše milovaná Anetka. Aneta Langerová, Srdcotepec, 5 minut po 9:30 dopolední. A na tuhle hvězdu české pop music navážeme hvězdami první fotbalové ligy, tedy z té naší milované Zbrojovky Brno. Už jsem mluvil o tom, že Kuba Pokorný doplnil A-tým Zbrojovky Brno a třeba ho uvidíme už během těch následujících domácích zápasů, na které se můžete dostat gratis. Teď ale nenavazuju na soutěž o lístky na našich sociálních sítích, na Facebooku anebo na Instagramu. Já chci otevřít soutěž, která byla otevřena už včera. Soutěž o 2 VIP lupeny na Zbrojovku proti Zlínu. A vaším jediným úkolem pro to, abyste byli schopni vyhrát 2 lupeny na tento pátek, tedy pardon, na tuto sobotu, tak je napsat nám textovku anebo poslat hlasovku na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a dát nám vědět, proč bychom ty lupeny měli dát právě vám. A nám už včera napsal Kuba, že by rád VIP lístky získal pro dědu, protože děda v sobotu oslaví 70. narozeniny a byl by to pro něj skvělý dárek. Je obrovským fanouškem Zbrojovky. Takže musím říct, že Kuba je tady zatím se svým dědou velkým favoritem na výhru, ale do pátku času dost a zapojit se můžete úplně všichni, takže ještě jednou připomínám naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Držím palce, protože v pátek dopo vybíráme vítěze.

0: Tenhle remix od Cyrila mám rád. Ale musím říct, že mám rád i verzi Simona Garfunkla Sound of Silence právě od kapely Disturbed, kterou si vzal Cyril na paškál. No a v další skvělé muzice budeme samozřejmě pokračovat. Pitbull, Chris Brown, Sabrina Carpenter, jedno espresso, což se na středeční dopoledne dokonale hodí. No a pomalinku začneme chystat i zprávy, včetně toho nejlepšího dopravního servisu. Takže pokud už teď třeba víte o nějakých problémech v jihomoravské dopravě, dejte nám vědět na naše nové WhatsAppové číslo 720-890-848.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: na Hitrádiu. Léto je lepší z Hitrádie. Hitrádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Show Radione, Rock Mafia, Friends, pecka pro všechny přátelé dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno, nejen se středečním datem 26. srpna, ale úplně pro všechny a kdykoliv. Teď nejlepší dopravní servise z Brna a okolí, jak to aktuálně vypadá. Před tou hodinkou byly problémy primárně na D1 a na D2 a teď to vypadá vlastně úplně stejně. D2, 54. ve směru na Brno, porouchaný kamion u Krajnice, 54. a půltý, stejný problém. D1, 204. ve směru na Vyškov, tady se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla, kolona se tady zatím netvoří, ale mrkneme na D2 ještě jednou, protože 31. kilometr ve směru na Bratislavu, tady je problém nákladňáku, který skončil mimo vozovku, kolona tady není, ale ta nehoda se bude vyšetřovat, kamion se bude vyprošťovat, takže asi nás to v průběhu následujících desítek minut bude zdržovat. Tak opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci. Broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Ta proběhne v Plzeňském kraji, který už teď připravuje sportoviště, na kterých se mladí sportovci představí. O nich nám více řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
10: Alpské disciplíny snowboarding a ski cross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
9: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení a šachu. Dozorčí rada Českých drah se dnes zabývá případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. No a po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
0: Máme 9:50 a teploty nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě se pohybují okolo 18 stupňů Celsia. Skrze tu skoro zataženou oblohu už se dere i slunko, kterého by mělo být v průběhu odpoledne mnohem víc. Teploty se taky vyšplhají až na nějakých 23-24 stupňů Celsia.
8: Hit Radio City Brno.
0: Teď pro vás mám Markéze, Coldplay a nebo Jasona Derulo, ale taky informaci o té specialitce, kterou chystáme na tento víkend.

0: Derulo.
1: V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno se středečním datem 26. srpna. A jo, my dospěláci už to možná zas tak moc nevnímáme, ale když jsem se včera mojí 12-leté neteře připomněl, že jí končí prázdniny, kdybyste viděli to, co bylo v jejich očích. To byl smutek, to byl zmar, to bylo neštěstí. Ne, že by neměla ráda školu, to jako určitě ne, ale přeci jenom 2 měsíce prázdnin, to je něco, co nejenom děti samozřejmě baví. No a při připomenutí začátku školního roku, který se blíží, tak to nebylo úplně veselé povídání s neteří, to vám teda musím říct. Zkrátka dobře, přátelé, blíží se finále prázdnin. A právě z toho důvodu jsme si na pátek 28. srpna na 15. hodinu připravili start poslední summer party v tomto roce. Speciální víkendový program plný slunce, pohody a těch největších letních hitů posledních 30 let. Čekají vás songy, které vám připomenou prázdniny, první lásky, festiáky i dovolené, ať už to bylo v roce 1990, 2005, což teda mě bylo 16 roků, a to vám teda můžu vykládat barvité zážitky. Ale nebudu to dělat, ale taky zazní něco, co vám připomene letní nostalgii, ale i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Začínáme v pátek ve 3, končíme v neděli 18.00. Tak se pojďme trošku navnadit na poslední letošní afterparty. Ona to taky bude tak trošku afterparty po prázdninách, ale hlavně bude to poslední letošní summer party.
2: Summer party! Hit Radio City Brno.

0: Musím říct, že kdo nejede seriál Stranger Things, tedy podivný věc, jak tomu s kamarády říkáme, tak už dost možná na tento seriálový hit úplně zapomněl. Tak pro připomenutí zazněla právě tahle pecka v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A nevím jak vy, ale my s mojí ženou většinou seriály sledujeme při jídle. My se ale teď nebudeme bavit o těch večerních radovánkách, protože jindy než v tuto denní dobu na sledování seriálu při jídle rozhodně čas nemáme. My se budeme bavit o obědě, protože nás čeká další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme. V pondělí jsme byli úspěšní, včera jsme byli úspěšní, tak doufám, že do třetice všeho dobrého a i dnes jednomu z vás 5 kilo do restaurace zdarma dáme.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
9: Špičáku, ty nějak záříš.
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
12: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
13: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
14: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
13: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
14: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
13: Rituals.cz.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révy vinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: mé oblíbené písni, moje oblíbená soutěž.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: A proč je tak oblíbená? Protože vám každé dopoledne nabízíme 500-korunovou poukázku do restaurace zdarma. V měsíci srpnu je to restaurace Charlie's Forest na Lesné a pokračovat budu tak, jak je mým dobrým zvykem, pohledem do meníčka. Dneska zeleninový krém s máslovými krutony, jednička kuřecí nudličky po azijsku, dvojka vepřový řízek v bylinkovém těstíčku s bramborama a pažitkovým dipem. Nahlédnout ale klidně můžete i do týdenní nabídky, která je neméně bohatá. A bohatý na vás registrované je taky náš registrační formulář z webu www.hitradiocitybrno.cz. A protože v pondělí vyhrála Verča, včera Irina, dneska dáme prostor Karlovi. Karel, tak jako mnoho z vás, je registrovaný jako řidič. Teď nemyslím v dopravním registru, ale hlavně také v tom našem soutěžním, kam píšete svoje kontakty, abychom vám mohli zavolat, a také vaše povolání. A nemůžu si pomoct, ale mám takový pocit, že dneska je skoro každý druhý řidič kurýrem jídla, což dokonale souvisí s naší soutěží, akorát já bych byl rád, kdyby Karel teďka nikomu nepřivážel oběd, ale kdyby byl na telefonu, zvednul ho a řekl, nevaříme, posloucháme. 5 kilo do Charlie's Forest by bylo jeho, ale Karel dneska nebere. No, nemůžeme být úspěšní pořád, že jo? Ona by ta soutěž časem přestala být docela zajímavá, takže Karlovo dnešní 5 kilo posunujeme do čtvrtečního soutěžního kola a zítra touhle dobou snad už uděláme radost jednomu z vás celou tisícovkou.
2: Skvělého jídla plný stůl na baru, drink dáš si ten svůj a ať si nízko nebo haj, vzpomeň si v Charlie's, je to fajn.
3: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Cestu potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

Za dvě minutky době je 10:45. A v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno si vlastně už teď můžeme nalít čistého vína a říci, že zítřejší vysílání bude, co se soutěží týče, hodně zajímavý, protože to nebude jenom o vstupenkách na další zápas Zbrojovky Brno, tentokrát proti Zlínu, a to už tuto sobotu 29. srpna, ale právě taky o soutěži Nevaříme posloucháme, ve které nebudeme mít jednu, ale hned dvě 500-korunové poukázky, takže máte další dva důvody, proč ladit i zítřejší dopoledne na Hit Radio City Brno. A přidám i ten třetí důvod. Ta nejlepší muzika.

0: Vltava pro každé všední dopoledne. Už za chvíli pokračujeme s Rixnem, Purple Disco Machine anebo Evou Farnou a Mirajem Navrátilem.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
14: Na pořádný gastrozážitek.
13: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
14: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
13: Pivo pro holky i kluky.
14: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
13: Pivní stáj v Brně na Veveří.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Právě v tuto chvíli, necelé 3 minutky před 11, začínáme v Brně v Jerovnické ulici za křižovatkou s Věstonickou ve směru z Vinohrad. Tady jsou v sobě dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Očekávejte menší zdržení. Další problémy jsou na průjezdu Boskovicemi v Sušilově ulici. Tady došlo ke střetu osobáku s motorkou a provoz je tady veden Kivadlově. Dále mezi Doubravníkem a Ochozem u Tišnova tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. I tady je provoz Kivadlový, na místě navíc probíhají vyprošťovací práce, tak pozor. No ještě mrkneme zpátky do Brna na Gajdošku, protože na křižovatce s Bubeníčkovou jsou v sobě dva osobáky. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jako mi dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměštské základně. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Například v Českém Krumlově dokončili speciální tubus. Více říká mluvčí radnice Petra Nestor.
11: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
10: Vybudování nového tubusu vyšlo přibližně na 4 miliony korun. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření Evropské unie. Košta návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích evropského bloku. No a v italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
0: Minutku po 11. měříme nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě teploty okolo 20. A odpolední maxima půjdou ještě o něco výš, na nějakých 23-24 stupňů Celsia. A podle aktuální předpovědi to vypadá, že by se mohlo objevit i slunko a hlavně nemělo by pršet.
9: Hit Radio City Brno.
0: 11. hodinu dopolední odstartujeme s Hozírem, Vanesou a Morozy a zazní taky Passenger. Tak pěkné dopo.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Teď si ještě počkejte na ten závěr.
0: And you let her go.
2: Ha, ha, passenger, let her go.
1: Za chvíli urbě je 11:15, ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno. Je závěr srpna a když si vzpomenu na svůj první měsíc v Brně, a to byl právě srpen roku 2026, tak si pamatuju, že jsme se svými spolubydlícími měli obrovské štěstí v tom, že se nám podařilo sehnat docela dobrý, docela levný byt pro všechny čtyři. Jenže ty ceny nemovitostí samozřejmě za těch posledních 18 let jako výrazně vzrostly, takže dneska sehnat dobrý bydlení pro čtyřáky není rozhodně nic jednoduchého. A tak mám pro vás, kteří třeba stále ještě hledáte, ale už v Brně jste, no anebo máte v plánu se trhnout ze hnízda rodičů se svými spolužáky do nějakého privátu, docela dobrou nabídku. Univerzitní studenti se totiž můžou hlásit o další městský byt v Brně. Žádosti město sbírá do 11. září. A pozor, jo, teď je to nejzajímavější. Za tří pokojáč s 98 metry čtverečními studenti zaplatí necelých, a teď se podržte, 12 000 korun. To jsou 4 litry na jeden pokoj. To je v soukromém sektoru absolutně nemyslitelná cena. No ale co jako zájemci musíte splnit? Musíte být skupina 4 až 6 lidí, musíte mít do 30 let, musíte být zapsaní do prezenčního studia vysoké školy sídlící v Brně, no a nevlastnit byt anebo dům, jo? První cenově dostupný byt pro studující magistrát nabídl v loni na podzim. Velkometrážní byty pro sdílené studentské bydlení letos představila i městská část Brno Střed, celkem jich vyčlenila okolo 20, takže rovnou na webovky magistrátu, no a tam už se můžete do boje o takový pěkný a levný byty zapojit.

0: slovenský krasavec Adam Ďurica.
1: A jeho nelutujem, 5 minutek před 11:30 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Samozřejmě Adam Ďurica byl také nedílnou součástí toho nejoblíbenějšího festivalového seriálu, tedy Hudby na vinicích, a my jsme o něm mluvili, navštívili jsme také jedno z těch speciálních míst, tedy jedno z těch vinařství, kde Adam Ďurica vystupoval, a byl to neskutečný zážitek. Ostatně na našich sociálních sítích jste se o tom sami mohli dozvědět víc. My se ale Hudbě na vinicích tentokrát věnovat nebudeme, byť teda ještě pár koncertů do konce tohoto festivalu nás čeká. My se už za malou chvíli zaměříme třeba na Riviéru, na letní kina nebo na brněnskou zoologickou zahradu. Právě na tato tři místa vás už za chvilku pozvu.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než se myslíte.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Paťo, vyrazíme někam společně? Já si myslím, že jo, protože těch nabídek nebo těch možností, ze kterých vybírat, je i díky Hitradio City Brno samozřejmě nepřeberné množství. Vybral jsem 3, začneme dneškem, protože pokud jste ještě letos nestihli letní kino, no tak co si budeme povídat, těch možností už moc mít nebudeme. A právě dneska hrají hned 4 letní kina. Odysea ve Skalním Janáčku, Snídaně u Tiffanyho letní kino Hříbek, Erotikon v letním kině Brno Střed, no a naslepo letní kino Špilberg. Info na letňáky.cz/brno na den adoptivních rodičů a parťáků od 9 do 18 v brněnské zoologické zahradě. Program pro všechny, jak na náměstí Beringie, tak v Exotáriu, také u Horní Točny Vláčku, bude toho hodně, doražte tam a věřím, že se budete skvěle bavit. No a ta závěrečná pozvánka je na neděli. Na Rivec Fest, místo, kde se hudba a pohyb propojují s pomocí druhým. Přijďte zakončit prázdniny právě už tuto neděli 30. srpna na koupaliště Riviera a užijete si den plný zábavy a pohody u vody. Charitativní běh, do kterého se můžete zapojit, a hlavně třetina ze vstupného poputuje na sociální nadační fond města Brna. No a k tomu samozřejmě je bohatý doprovodný program Honza Onder, Michal Nesvadba, Escola de Samba Brno, Michal Horák, no a Zlatý hřeb večera bude patřit kapele Mňága a Žďorp. Já to budu moderovat, moc se na to těším, tak doufám, že se tam potkáme v jiném počtu. Info na rivecfest.cz.

0: Kapitulovat, mluvili jsme o tom, že na brněnském letišti si můžete díky QR kódům nahrát do svého mobilu, tabletu, počítače, whatever, prostě e-knihu, pokud jste nějakou zapomněli, anebo pokud budete chtít jenom tak zkrátit čekání na váš let. Připomněli jsme tu velkou posilu zbrojovky Kubu Pokorného, soutěž nejenom o klasické, ale i VIP vstupenky na sobotní zápas zbrojovky proti Zlínu. V soutěži Nevaříme, posloucháme, to nevyšlo, to zajímá. Výši to bude zítra, až budeme hrát o tisícovku. No a pro všechny studenty jsme mluvili o možnosti získání nového velkého a levného bytu od města. A to opravdu za fakt srandovní peníze. No a když jsem mluvil o tom, že to byla jenom částečná tečka za dneškem, tak samozřejmě druhým dechem dodávám, že vy víte, co udělá tu tečku úplnou. Moje závěrečná dopolední srdcovka. Už za chvíli.
1: Kam s rodinou vyrážíte?
2: Čau, Tome.
1: Hledat poklad.
2: Cože? Jaký poklad?
1: No přeci poklad 7 truhlic. To je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
2: Je, a můžu jít s vámi?
1: A má tvoje mamka rodinný pas?
2: No jasně.
1: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlic společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7truhlic.rodinné.cz.
3: V sobotu 29. srpna se Zoo Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v Zoo Brno. Více na www.zoobrno.cz.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. I Tonk. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Zapomeňte na Nemá, Česko má novýho hrdinu.
12: hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
16: No. No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
12: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
15: Hosti snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
17: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio City Brno.

Smith a Stargazing dělá takovou poloviční tečku za dneškem. Tedy zatím dnešním dopoledním vysíláním Hit Rádia City Brno se středečním datem 26. srpna. Je čas

byla Ava Max Kings and Queens. A jak jsem slíbil, čeká nás závěrečná dopolední srdcovka, která uzavře tu naši dnešní společnou dopolednící hodinovku. Pokud si vzpomínáte, tak okolo 11:30 jsem vás zval na Rivec Fest, což je úžasný festival, který zakončí prázdniny na koupališti Riviera, a to už tuto neděli 30. srpna. No a kromě spoustu zábavy, jak pro děti, tak pro dospělé, charitativních běhů na podporu sociálního nadačního fondu města Brna, tam budou taky kapely, ať už tam bude třeba Michal Horák, Escola de Samba Brno, anebo moje milovaná česká kapela Mňága a Žďorb. No a protože jsme si Mňágu už hodně dlouho v našem vysílání nepustili, tak si to vynahradíme. Závěrečná pecka dnešního dopoledne je Mňága a Žďorb, i cesta může být cíl. Já se touhle peckou s vámi loučím a budu se na vás těšit zase zítra před 9:00, tak jako vždycky. Tak se mějte hezky, příjemný zbytek středy a ve čtvrtek zase zdarec.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
4: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
3: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů pražské Bohemky a Zlína dnes do Molka postoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám.
5: Nezdá se to, ale Vánoce už se opět blíží. Některá jihomoravská města proto hledají vánoční stromy na náměstí. Darovat je můžete i vy. Třeba v Boskovicích zhání alespoň 10-metrový smrk nebo jedlík, ke kterým je dobrý přístup, a v Tišnově už pár adeptů mají, ale finální volba ještě nepadla.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dnes je v Brně a na jihu Moravy oblačno až zataženo a hrozí přehánky. Teploměr ukáže až 24 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 11:02, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Del. Takže
0: Hit Radio City Brno.
1: Takže si to užijte.

0: Sun is Shining, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás. A není za stolik potřeba ji představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000. Ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I Did It My Way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písně My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak čo, kdo ste ji znali? Spice Girls a Goodbye, práve teď na Hit Rádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: Talk to an Angel, posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel malá sledovanost seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepovedené pokusy, páč nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku, a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište, jaká je vaše srdcovka. Do uší už tomu za chvilku Alex Warren. Nebo Rehab a Ina. Tak buďte s námi.
2: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rehab, Ina a Seš, posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending. Poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvýho módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka. Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Lukáč právě teď v éteru Hit Rádia. No pozor, protože do O2 Areny se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji. Doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing.

0: Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl.
2: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To je Doják. DHT, Listen to your heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání. No a teď už aktuální doprava. Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Bílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřena, a to až do pondělí. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším.
8: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce Eta, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí Ministerstva školství Ondřej Macura.
14: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
13: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Radnice Brna středu prodlužuje úřední hodiny. Pro klasickou agendu bude od září otevřeno pracoviště v Nádražní ulici v sobotu dopoledne. Součástí takzvaného mini úřadu je i kontaktní místo pro bydlení, které poskytuje bytové poradenství. Standardní úřední dny v pondělí a ve středu se protáhnou do 18 hodin.
16: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: V Brně a na jihu Moravy máme dnes oblačno až zataženo. Opět může dojít na přeháňky. Teploty se vyšplhají až na 24 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama. Máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
2: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour u Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
1: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo, no, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mi takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem. Ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec, to přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to...
2: Jo, je takový online jenom.
1: No, ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jak rozjel, kdy na nás chodí tisíce lidí, to máme radost, no.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
2: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takové hospudce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
1: Zahradní to bylo, no.
2: A tuším, že to bylo dokonce den předtím, než se mi narodila dcera.
1: Ano.
2: Takže to takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka řecká vlastně. Tak jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojené s obrovským stresem, ať to nepokazím, no. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
1: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
2: Jako v rámci té spolupráce? Ne, nejsou, pro mě takové roky nejsou. Celých těch, my máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom, když my chceme. Jo? My nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně. I kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity. Takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden, jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi no nic vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
1: Snažíme si to dělat jako pestré a pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku. Je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát a jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru. Kolem míst, bez nějakékoliv velké aranže, no tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom 3, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Frajvaldová, a nebo tam je někdo ještě na kytaru, a to funguje, máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl, jako, a tam svítí světlo a kouř, vypadá to fakt jako z dálky, nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde, no.
1: No, ale chtěl jsem říct to, že to pestré, teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028, když to je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo, nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posuneme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo, budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže...
0: My se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi, se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub, teď si dáme song.

0: Kate Ryan na Hit Radio, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Mm-hmm. Což třeba když jsme s kapelou, tak může jenom doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady Holt má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. Mm-hmm. Ale, a tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké. Jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Mm-hmm. Třeba proč vznikla, nebo z jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: Mm-hmm. A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: My se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář. Bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik vtipů, jakože už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně. Jako, ale překvapujeme se a těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: Možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hibernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. a to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. Ano. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg a je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem viděl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně a my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk a tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele je z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marii Tichou. Jsou to skvělí kluci od nás z Ostravy, známe se. No a co ještě tady máme? Tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štěpankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově, ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hibernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hibernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě třeba jiné pocity. Jo? Když je za vámi ta kapela a valí se to ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colorsovo Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle, no. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo, protože obě dvě ty verze jsou autentické a pro nás jako důležité, no. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo, což je paradoxní, protože najednou víc vyzní to slovo.
2: Tak to je úplně obnažené, ten, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak se jako propluje.
0: Jiří Krhota, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Hmm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne. Taky ne.
0: Ne? Nikdy?
1: Ne, nikdy.
2: Ale v životě, ty říkal jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to nemůžete hodně jiný, tam taky
1: nemůžete ne. Nemůžete litovat humoru, něčeho, když to děláte vědomě.
2: Teď to je humor.
1: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
2: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jakože, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako, ne, to je humor. Mm-hmm. To je jenom umět si udělat...
1: Podstata humoru je mít odstup, že? No. Mm-hmm. Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, celý věk, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesmá. Dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
1: To si každý určuje sám. Mm-hmm. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
1: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. Mm-hmm. A pro slečnu třeba taky ne.
0: Ne, proto vůbec.
1: A nebo naopak, to, co vám nepřijde trapné, mně už může přijít jakoby moc. Uh-huh. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci. Každý vybírá ten, který ho baví.
0: Uh-huh. Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně, že...
1: To ona je politik, že?
3: Je.
1: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
2: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety. Mm-hmm. Ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělá takovou legraci ze mě, tak já se vlastně spěju.
1: Já taky.
2: No. Není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dáme a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budete muset asi přijít.
1: Jo, musíte přijít na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
1: Jo.
2: Víte, co je super, mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Mm-hmm. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci. To je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako,
0: ne, ale teď vůbec netuším, to budete
2: ne,
0: muset...
2: Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo. A přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: Velice elegantní. Děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
2: Už má náš humor,
0: pardon,
2: jo?
0: Pardon, já se omlouvám. Každopádně, ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
2: Máš Štěpo něco?
0: Tak teď se
2: nějakou nepřipravenou.
1: Nějakou nepřipravenou. Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem.
2: Jak se jmenuje pan Kozu křesním jménem a jak se jmenuji já Krhut křesním jménem.
1: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jménem a jak já Štěpán se jmenuju. Schválně si
0: ano,
1: někdo to.
0: Jo. Schválně si to
2: ale
0: někdo pozor, z vás zvládne.
1: Je to za roh.
2: Je to kozaroh.
0: Pište 777937777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.
4: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Ahoj Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
8: Čau Tome,
7: hledat poklad. Cože, jaký poklad?
8: No přeci poklad 7 truhlet, to je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
7: Je, a můžu jít s vámi?
8: A má tvoje mamka rodinný pas?
7: No jasně.
8: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlet společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7 truhlet.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
12: Na pořádný gastrozážitek.
11: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
12: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
11: Pivo pro holky i kluky.
12: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
11: Pivní stáj v Brně na Veveří.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky,
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře vy, no a máte lístky za takovou. No, vidíte, takovou kokotinu jsem řekla, máte lístky, to je bomba.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka.
0: Denisa,
2: ne.
0: Denisa.
3: No, Denisa. Už tak už jste Simonka, pro mě. No,
2: tak super, Simčo,
1: děkuji. Pohodě, Simon je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo, máte čas, nebo jste prostě to tak jen v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, že vás strašně, já jsem fakt se měla ráda, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: A opatrně za volantem.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: Jo.
2: Děkujeme
3: a
2: za
3: vás. A vedete sebou Denisu, jestli tam bude někde. No. Jo?
1: Jasný, nějakou
2: sebe
1: někde po cestě. Díky moc.
2: Děkujeme, se děkujeme,
0: Míčko. Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
4: No, někdy se dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Potom představení, potom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
4: Víte, co nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert? My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla, jo? Mm-hmm.
2: Jo, je to tak.
4: Mm-hmm. A to vás vyžvíká, jako.
2: Mm-hmm. To ono už po tom koncertu si dá ještě tuhle směnu autogramiády, je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají, jo. Mm-hmm. Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí, jako, jo. Mm-hmm. A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu. Tak zase na druhou stranu je to milé, vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my, no.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
4: Jo, a oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak to zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom konceptě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
4: No, já bych popřál našim fanouškům nebo posluchačům, nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těch, to, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte. Vás to vyléčí.
0: Děkuju moc, mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc, mějte si krásně.
2: Děkujeme
4: za pozvání, ahoj. Hit Radio City Brno.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý, jo? 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrůdky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 tisíc korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
6: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Delfína. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Bila Camembert 120 gramů v Bila Klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepším. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
8: On air.
3: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
10: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
9: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Nezdá se to, ale Vánoce už se opět blíží. Některá jihomoravská města proto hledají vánoční stromy na náměstí. Darovat je můžete i vy. Třeba v Boskovicích zhání alespoň 10-metrový smrk nebo jedlík, ke kterým je dobrý přístup, a v Tišnově už pár adeptů mají, ale finální volba ještě nepadla.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes je v Brně a na jihu Moravy oblačno až zataženo a hrozí přehánky. Teploměr ukáže až 24 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta, jo? A teď Rosa a Bruno Mars.

0: Rosé a Bruno Mars na Hit Rádiu. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit úzdu fantazii a dát si ruletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když dítě posíláš po prázdninách do školy? Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti... Co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777-937-777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase. To víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co ses všechno naučil, jo? Hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777 937 777 a k tomu jsou tu Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, je mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zase nic to pro. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777. Dneska.

0: Tohle je Damiano David, The First Times, to z Hit Radio. Dáváme se tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom mi slibte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché, vstávej.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: Jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta, jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo, v pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity douší. Jenom. A takhle. Bude to znít skvěle. Jo, jako vždycky. Pájď se těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

0: Barbora Poláková v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Já se s vámi teď loučím. Uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme. No až za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Jo, Iggy, představ si, věděl jsi, že většina lidí se zamiluje za celý život 3x až 7x?
3: Takže já už mám dost.
2: A kolikrát jste se zamilovali vy? Já to radši prezentovat nebudu.
3: No ale i na další zajímavá fakta mrkneme dneska odpoledne v odpolední show Hit Rádia City Brno, takže od 15. jsme tady.
2: Těšíme se, Igora Peťa.
1: Hit Rádio City Brno. Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.

0: Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Náplně hned. Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak vy možná už švičíte od strojů, ale my na Hitrádiu City Brno zpátky ke strojům.
1: Zpátky ke strojům, zpátky k mixu, krásné odpoledne. A dneska máme velmi důležitý den, den toaletního papíru.
0: No tak víte co. Doufám, že se z toho neopupinkujeme. No, máme tady samozřejmě i toto v průběhu dnešního odpolední show probereme, ale nejdříve fíčíme na silnice. Pokud jedete po D52 na 22,5 kilometru ve směru z Brna na Pohořelice, tady stojí dvě osobní auta, projíždějte opatrně, jsou tam odstavená Ukrajinice. Na Blanensku mezi Kunštátem a Sebranicemi u odbočky na újezd havarovalo osobní auto do příkopu a došlo k úniku paliva, na místě jsou hasiči a policie. No a D2 na 60. kilometru a 12. kilometru ve směru na Brno, tady dneska probíhá údržba v pravém jízdním pruhu, tak trošku uberte. Přejeme šťastné středeční cestování s Hitrádiem, no a samozřejmě i dneska dáváme šanc náš WhatsApp 720 890 848. Klidně pošlete zprávu nebo hlasovku. Co je?
1: Pošlete, já se jenom usmívám. Je hezká středa.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
4: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
4: Rituals.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% Čechů. Meziročně o pětinu více. V průměru chtějí vyrazit na 7 dní. Za dovolenou plánují utratit kolem 8000 korun. To je podobně jako loni. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Naopak zájem o podzimní dovolenou v zahraničí klesl o 13% bodů. Plánuje ji pouze 31% z nás. Volodymyr Zelenský udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání Elonu Muskovi. Oznámila to dnes média s odvoláním na prezidentův výnos. Kyjev se snaží rozšířit využívání terminálu Starlink Muskovy společnosti SpaceX. Ty ukrajinským silám zajišťují komunikaci na bojiště. Bill Gates se chce ještě letos setkat s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Jednat s ním chce o omezení rizik spojených s umělou inteligencí. Spoluzakladatel Microsoftu chce navrhnout mezinárodní spolupráci a věří, že Čína by mohla přistoupit na regulaci nebezpečných modelů AI. Podle Gatese by ale s iniciativou měly jako první přijít právě Spojené státy. A další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
1: A pokud právě teďka letíte z práce, třeba na zastávku, tak pro vás máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
0: Leďte pomalu.
11: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají, trolejbusů a většiny autobusů dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení okolo 10 minut dochází na lince 67 ve směru od Avion Shopping Parku do centra, a to z důvodu zhoršené dopravní situace v ulici Skandinávské. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změně jízdních řádů na většiny linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách v dopravě či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci DPMB Info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
1: Dneska je venku tak krásně, v Brně i samozřejmě na Jižní Moravě měříme 25 stupňů, polojasno, oblačno. Co se týče večera, tak nám klesne teplota na nějakých 18 stupňů, 19, 18, no a zítra nás čeká polojasno a 28, takže opět můžete jít na koupak.
0: Takže to asi znovu vytáhnu kraťásky.
1: No ano, vytáhni, ty máš se kalhoty.
0: Ne, to se ti zdá. Hit Radio City Brno. Krásné odpoledne, středeční odpolední show je tady, zdraví vás Igor Doležal.
1: Taky Peťa Březinová.
0: A taky už za chviličku probereme fakta z našich životů, o kterých nemáme ani tucha.
1: Třeba, že se za život 3x až 7x zamilujeme.
0: Nebo třeba schválně, kolikrát se za den dotkneš...
1: Čeho?
0: No hádej. Mobilu třeba.

0: Ve vysílání Hitrádia City Brno jsme vsadili i na Evku Farnou a kapelu Mirai a vědci zjistili, že průměrný člověk potká za život až 80 tisíc lidí. A já si myslím, že když byste třeba vyrazili na koncert Evy Farné, tak to zvládnete za den nebo za víkend, ne?
1: To je pravda, tohle mě vůbec nenapadlo. No. Ale 80 tisíc lidí za život, to je, jako je to strašně moc, ale když si spočítáš, kolik jsi jich potkal dneska?
0: Dneska?
1: No, já jsem dneska potkal tak
0: 783.
1: Já tak jako 30, těch, co jsem si všimla.
0: Tak ale podle věců na světě máme více postaviček Lega než lidí, což je zajímavé, ne?
1: A tak Lego je oblíbený,
0: no,
1: proč
0: to je
1: ne?
0: Pravda, no. Většina lidí se prý zamiluje za život 3 až 7 krát.
1: Ano, to jsme řešili, ty už to máš za sebou.
0: Já mám splněno, takže splněno. Stačilo by, jo.
1: Já už mám taky asi,
0: no,
1: nevím.
0: Ano, přesně. Jo.
1: Ale víte co, spoustu tady takových jako zajímavých faktů, tak to se dozvíte více na našich sociálních sítích, takže si otevřete Instagram, Facebook, Hit Radio City Brno.
0: A jenom jsme zjistili taky to, že třeba svého mobilu se dotkne člověk v průměru až 2,5 tisíckrát.
1: 2,5 tisíckrát?
0: No.
1: To je hodně.
0: To si člověk vůbec neuvědomí,
1: tak
0: že?
1: Já se zeptám jinak. Tušíte, naši posluchači, kolik je na takovém jednom mobilu bakterií? Typni si.
0: Kolik je bakterií na... No tak to nevím.
1: No moc, já taky nevím, ale je tam víc než na veřejném záchodovém prkénku.
0: Jo, takhle, no. A dokonce třeba i září je celosvětově měsícem s největším počtem narozenin a pod to se můžu podepsat.
1: Největším, září s největším počtem narozenin. Takže početí to bylo kdy? V lednu?
0: No, prosinec, leden. A moje starší dcera má narozky 3. září.
1: Září,
0: Já mám narozky 23.
1: Září.
0: Moje ségra má narozky 30. A asi...
1: A moje čivava má narozky 23. září.
0: No tak, Maxiku, uděláme večku. Klidně nám napište, jak to máte vy, jestli vnímáte nějaké fakta, které děláte, aniž byste si je uvědomili a třeba po tomto vstupu se vám rozsvítilo, že?
1: Takže teďka už nešáhnete na ten mobil, nebo vyjde zinfikovat.
0: Náš WhatsApp je 728 70 848.

0: Steven Taylor a spol. Ten teda, když zpívá, tak máte pocit, když se díváte třeba na telku na nějaký videoklip, že vás se sníst.
1: A on to hlavně hezky zpíval své dcerušce, která hrála ve filmu Liv Tyler, ve filmu Armageddon.
0: Aerosmith a Armageddon, teda ten filmový. Možná jsme vám na Hit Radio Hit Brno dali teď tip na středeční večer, že? Pokud ještě nemáte při středě žádné plány.
1: No právě, že náš playlist vám vlastně řekne, co si máte pustit. A nebudete jenom čučet u televize a něco přepínat a ježiš, tak co dnes? Ne. Dneska bude Armageddon.
0: Tak.
1: Dneska to vidím na katastrofu.
0: Tak. Tak, záleží samozřejmě, jak Armageddon představuješ, Peti, víš?
1: No tak tam to bylo o tom, že na Zemi se řítí asteroid, takže se musí nějak odklonit, jo. NASA prej ten film kritizovala, ale jakože...
0: Já mám pocit, že každý takový film, který před pár lety vznikl, tak pár let potom se opravdu ta skutečnost stala. Vem si jenom třeba Simpsony, jo?
1: No.
0: Co všechno bylo v Simpsonech a pak se to fakt přihodilo.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtier, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté, ale sklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: shape of you.
1: Posloucháte středeční odpolední show Hitrádia City Brno, přejeme krásnou středu a pokud se o víkendu chystáte třeba na nějaký pěkný výlet na Pálavu a těšíte se, že třeba byste mohli najít nějaký hříbek, tak bacha na to, jo, protože Národní park v Podyjí teď řeší problém, který by možná čekali spíš někde na festiáku než v lese, protože turisti, jo, turisti tam po sobě nechávají binec.
2: Jako stále, já myslela, jako, že už jim to tam jako dáváme do té paličky dost dlouho, no. Že fakt jako ta příroda trpí a stejně to tam nechávají, jo? Co tam nechávají?
1: Každopádně aktuálně si možná někdo myslí, že když odhodí papírový kapesník, tak se to nějak jako vstřebá a vsákne, ale bohužel, protože je sucho, tak přírodě to trvá daleko, daleko víc, než by se to jako samo rozpustilo, víš jak?
2: No jasně, jasně, když tam jdeš jako se psem, když si jako neuklidíš ten jeho exkrement, tak to se vstřebá, to jo.
1: Ale papírový, anebo ten vlhčený ubrousek, fakt ne, no. Ale myslím, že správcům na Pálavě vyrazila dech odhozená nafukovací pana, jo?
2: Cože? A počkej, jako taková ta, která no, slouží taková ničemu.
1: Přesně taková
2: jako,
1: ta
2: peti. Jakože si tam někdo vzal, aby měl hezký výhled a potom ji tam zapomněl.
1: Asi jo, no. A by mě zajímalo, kdo ji tam teda nechal, jo? Pokud nás posloucháš, ozvi se nám na náš WhatsApp 728 98 48.
2: Hele, bez tak se jako někdo ozve, kdyby jsme mu ho pak dali, tak jako se ozve.
1: No právě, že my víme, kde je.
2: Jo, my víme, kde je a my se jí nebojíme předat.
1: Vrátit.
2: Ano, ale já jsem tady vyhrabala něco úplně jiného, že Ochoz u Brna, tak tam jako našli černou skládku a jednoho, a oni tam našli v té černé skládce i faktury starý. Takže oni pomocí toho dohledali toho dotyčného, což je jako top. No ale co je úplně největší bizár, tak taky Národní park Podyjí na Znojemsku, konkrétně u Havraníku, tak tam objevili černou skládku, ale neuhodnete, co tam bylo v té černé skládce.
1: Já Typněte nevím.
2: Si.
1: Černé skládce, třeba nějaký odpad z továrny?
2: Odpad z továrny. Starý podrážky, 115 tun.
1: Kolik?
2: 115.

0: Na Hitradio City Brno Dua Lipa, Houdini, Čáry Máry, Fouk a bude 3:15.
1: Ty si ho říct na 5.
0: A už mi to tam jako moc nejde, no. Tak já vám chci dopřát, pokud čekáte na padla, ať to máte dřív. Na Hitradio City Brno ale pro vás chystáme další hudební lahůdky. Mimo jiné se můžete těšit na tuhletu pesku. Pamatujete? John Newman tady bude, už za pár minut.
1: Já tady tuhle miluju, ale přitom moc nechápu smysl té písničky, protože John Newman tam zpívá. Já potřebuju hnedka vědět, jestli mě může znovu milovat. Já mu odpovím hned, nebude.
0: Jak nebude?
1: No už znovu prostě se nezamiluje znovu, ne? Když už se jednou odmilovala, tak znovu ho nebude milovat.
0: Říkali jsme 3 až 7krát za život.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen.

0: Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Na Hitrádiu City Brno jsme blízko také, ale 16. hodiny přejeme šťastné cestování, pokud nás hladíte teď v autě. Máme tady pro vás také nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a pokud byste projížděli přes Brno v Srbské ulici, tady je na vozovce rozlitý olej, doporučujeme snížit rychlost, no bacha, ať tam to neuklózne.
1: No hlavně motorkářů.
0: No opatrně. Na Vlodensku na silnici 3. třídy u Boskovic došlo ke střetu dvou osobních vozidel, komunikace je průjezdná Kyvadlově. No a pokud byste projížděli třeba na trase z Brna na Svitavy za Letovice, máme hlášeny práce na silnici, které by měly skončit tento pátek o půlnoci. Snad to borci stihnou. Jakékoliv dopravní info nám můžete poslat naší WhatsAppovou zprávou nebo linkou 720 890 848, ať už hlasovkou nebo klasicky, jak nám to jede.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový Kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady další krátké zprávy. Sněmovna odložila schvalování další čtveřice norem na 9. září, a to poté, co znovu prosadila kontroverzní novelu rozpočtových pravidel. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá navrhla dvoutýdenní přerušení schůze. Návrh podpořila také většina opozice. V opačném případě by se poslanci podle zákonných pravidel museli ke schvalování zákonu sejít nejdříve tento pátek. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí rostla v celoročním přepočtu tempem 1,5%. Zpomalila tak z tempa 2,1% v prvním čtvrtletí. Uvedli to statistici amerického ministerstva obchodu. Údaje tak potvrdili první rychlý odhad z konce července. Irán a Omán dosáhli dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle iránské agentury Tasnim to dnes uvedl mluvčí iránských revolučních gard. Dodal, že vyjednávání se zdržela, protože jim bránili Spojené státy. No a nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobný mistr světa se na slavném okruhu v Silverstoneu pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovku soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, do závodu nazvaného Max vs. 100 vyrazí 16. září v dějišti britské Grand Prix z posledního místa na startovním roštu. Tak jsme zvědaví.
10: A to, jak nám jezdí městská hromadná doprava, tak to zjišťujeme jako vždy z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Zdravím všechny posluchače Hit Radio City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Ke zdržení okolo 10 minut dochází na autobusových linkách 49, 50, E50 v oblasti Horní Heršpic, na lince 67 v ulici Skandinávské a na lince 78 v ulicích Hanácka a Tužanka. Ovlivněny jsou také okružní linky 44 a 84, které zdržuje zejména dopravní situace v ulici Opuštěné. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změně jízdních řádů na většině linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách dopravy či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
10: stále 25 stupňů, v Brně a okolí máme převážně oblačno. Co se týče večerních teplot, tak okolo 7. naměříme 23 stupňů, má být stále polojasno, no a večer okolo 10. 19 stupňů. Zítra naměříme mnohem více, no mnohem, ale ty 3 stupně stačí, 28 a polojasno, takže na koupák vážení.
0: A co déšť?
10: Nebude.
0: Jsi si jistá?
10: No tak, tímhle si nejsem nikdy jistá.
8: Hit Radio City Brno.
0: Co jsme ale úplně 100% přesvědčeni, tak to, že máme 2 minuty po 16. Hit Radio City Brno odpolední show přeje krásný den. No a dneska má den hrdina, kterého si většinou všimneme až ve chvilce, kdy není po ruce.
10: Ale.
0: No.
10: A
0: no
10: moc tak, ti chybí, jo?
0: No tak den toaletního papíru, že?
10: Ten umí pozlobit.
0: Tak ale moc, no, ale teď vás zlobit nebudem, je tady Mika.

0: Na Hitrádiu City Brno nás hezky rozparádili i Linkin Park a teď vás možná také trošku rozparádíme, protože dneska je takový speciální den.
1: Ano, velmi dobrý den.
0: Kromě toho, že je středa, tak je i den toaletního papíru.
1: No, a řekněte, šetříte na něm, anebo si jako dopřáváte klidně 8 vrstvy, co?
0: Tak jako...
1: Ale buďme rádi i za 2 vrstvy, protože...
0: Kolik, jo?
1: Když není po ruce, že?
0: Každopádně věděli jste o tom, že člověk průměrně spotřebuje za rok až 100 ruliček, tedy zhruba 12 kilo?
1: Já jenom, že to se musí posoudit, jestli to je muž nebo žena. Já jsem doma furt nařknutá, že moc spotřebuju toaleťáku.
0: Toaletní papír býval dokonce tak hrubý, že se v reklamách v roce 1935 chlubili tím, že je bez třísek.
1: Můžeš to... Ojojoj, to muselo bolet. No.
0: A ve středověku nebo starověku lidé používali opravdu bizarní věci, například mušle.
1: Mušle. To tím utřu.
0: Kousky látky anebo kukuřičné klasy. Kukuřičný klasy, jo.
1: Asi to, ne, to nemyslela si vložně tu kukuřicu. To by bylo k něčemu jinému. Ježiši, tak víte co, já mám pro vás ještě test. Já mám pro vás test veřejných WC v Brně. Oni to hodnotili, byli ve všech jako místech historického centra a víte, co jako vyšlo úplně nejlíp?
0: No.
1: Úplně vítěz testu. Vítěz testu je WC na Maliňáku. Víte, jak je Dům umění? Tak já jsem si vždycky říkala, pojď, tam bych nešla. Ale normálně 9,5 z 10.

0: Máme skoro 3 minuty po 4:15, ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásnou středu. No a pokud byste si chtěli užít třeba ještě trošku léta a té letní atmušky, protože za mě třeba letňák k létu patří.
1: No jasně, letní kino.
0: Víc než k podzimu, že?
1: Ano, a my vás tam pozveme za chvilku, ale stalo se vám někdy, že jste v kině usnuli? Co? Tobě? Mně se to stalo teďka nedávno jednou, když jsem se koukala na tu Odysseu, protože to je 3 hodiny.

0: a ono už bylo jako dost pozdě, tak jsem tam trošku zachrápkla. Ale jako bylo to fajn, bylo to moc hezký film.
1: A co děláte v kině vy? Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp.
2: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
2: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Co to zas popájskuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla Taylor Swift a tahle ta zpěvačka miluje kočky, je to velká milovnice, má hned tři. Meredith,
1: a tak to nemusí...
0: Oliviu a Benjamina.
1: Nemusí to aspoň venčit, že?
0: Joha.
1: No tak právě, že díky tomu má kočky, protože by na to neměl čas, nebo by to někdo musel venčit, že? Ale o zvířátkách, o tom se pobavíme, protože v brněnské zoologické zahradě je teďka 29., což je, je to sobota.
0: Je to sobota.
1: Ano, 29. je sobota, od 9 od rána do 6 do večera je tam den adoptivních rodičů, tedy jako vás, kteří jste si adoptovali nějaké zvířátko.
0: Já jsem třeba v minulosti adoptoval kotula veverovitého.
1: To je co?
0: To je opička.
1: Kotul veverovitý?
0: No.
1: Opička?
0: Opička, taková
1: a
0: malá.
1: Si, a mohla jsi si ji pochovat?
0: Ne, ona měla blechy.
1: Aha, tak dobře. To je teda blbý rodič, že?
0: Ale když to jako bylo...
1: Ty se ani nemůžeš jako fyzický kontakt mít s tím zvířetem.
0: Ale to bylo v krásné zahradě ve Zlíně.
1: Aha.
0: Už dávno to je, no.
1: No tak tady pro adoptivní rodiče je tam komentované krmení, setkání, jako samozřejmě i pro vás. Vy tam taky můžete jít, pokud jako plánujete adoptovat, jo? 10 se tam bude třeba krmit lední medvěd. Na to bych se šla podívat. Asi budou mít, co popáje lední medvěd?
0: Rybičky? Asi nějaké maso.
1: Rybičky? Rybičky, ne?
0: Půl praseta a pytel brambor k tomu.
1: A potom ještě tady exkluzivní program pro adoptivní rodiče, ale podívejte se na www.zoobrno.cz.
0: Zveme vás na Hit Radio také na Rivec Fest, což je místo, kde se hudba a pohyb propojí v pomoci nebo s pomoci druhým, což je potřeba. A vy můžete zakončit prásky 30. srpna, což je tuto neděli na koupališti Riviera a užít si den plný zábavy, pohody a vody. A součástí festiáku je i charitativní běh, do kterého se můžete zapojit i vy. A 1/3 ze vstupného putuje na sociální nadační fond. Klobouček!
1: Krásně, tak já vás ještě pozvu do letního kina, co říkáte? Třeba kino Skala má letňák na terase Janáčkova divadla. A dneska v 8 večer, jak kdybychom se o tom nebavili, že? Tam dávají Odysseu. Odysseu tam dávají. A nebo vás pozvu v pátek, to je spíš jako letní kino, ale i filmový festival a je to Blíšní zámeček Belkrady. Mrkněte se.

0: další hudební zákusek ve vysílání Hit Rádia City Brno a ve středeční odpolední show. Partička, která se jmenuje Bastille. A Beti, schválně víš, proč se jmenují kucí tak, jak se jmenujou?
1: Bastille?
0: No.
1: Nějaká Bastila to bude, to je... Co?
0: No, hezky. Tak kapela vznikla podle revoluce a frontman Dan Smith se narodil právě 14. července, což je den, kdy Francouzi právě slaví dobytí Bastily.
1: Jaj, tak to je dobré.
0: Tak v tom případě by se moje kapela jmenovala Berta.
1: Ty jsi narodil na Bertu?
0: Mhm.
1: Aha.
0: A ty?
1: Já nevím. Kdy vás máte, když jsem se narodila?
0: Tak nám klidně napište na náš WhatsApp, jak by se jmenovala kapela podle vašeho data narození, kdo slaví svátek, na náš WhatsApp 720 890 848. Jsem zvědavý, co nám přijde.
1: Jo, taky.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.

0: pokud ladíte Hit Radio City Brno v autě, to se vám to musí svištět, že jo?
1: Nám to taky tady sviští.
0: Škoda, že nemáme v ruce volant. Míříme ale na silnice, aby jsme vám pomohli a přiblížili to, jak to aktuálně vypadá v Brně a vůbec na Jižní Moravě. Tak začínáme tady u nás. Veslařská ulice v Brně ve směru na Výstaviště. Tady se srazila dvě osobní auta, na místě máme policii. Projíždí se jedním pruhem, omezení zhruba do 3/4 na 7, to ještě dlouho. Pokud jedete na Blanensku mezi Kunštátem a Sebranicemi, u odbočky na újezd havarovalo osobní auto do příkopu a došlo k úniku paliva. Na místě jsou záchranné složky, blokovaný máme jeden jízdní pruh. No a také pokud jedete z Brna na Svitavy za Letovicemi, jsou hlášeny stále práce na vozovce. Přejeme šťastné středeční cestování, jakékoliv dopravní info klidně můžete poslat hlasovkou anebo zprávou na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Je 17 hodin a na řadě jsou další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Do velké části Evropy míří v následujících dnech silné bouřky. Ty mohou přinést prudký vítr, kroupy i přívalové srážky. Výjimečně hrozí také tornáda a nebezpečné počasí může v pátek a v noci na sobotu dorazit i do Česka. Podle meteorologů se ještě bude upřesňovat, které oblasti zasáhnou bouřky nejsilněji. Slovensko řešilo více do případů možného ohrožení. Řekl to ministr obrany poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění 3 cizinců. Na této akci bezpečnostních složek se podílelo také vojenské zpravodajství. Podle informací stojí za plánovaným žhářským útokem údajně 2 Litevci a 1 Ukrajinec. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu si podle nové bilance vyžádali nejméně 95 obětí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na místní policii. Nepálská správa cestovního ruchu eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z toho 291 cizinců. Mezi nimi podle českých úřadů nejsou žádní Češi. Jen dodám, že záchranné práce stále pokračují. No a princ Harry a Meghan Marklová se po 6 letech vrátili zpět do Británie. Informovala o tom britská média, včetně stanice BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.
1: No ale my nejsme v Londýně, my jsme v Brně, takže se dnes naposledy podíváme na aktuální informace, které máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
0: Jdeme na Šaliny.
12: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většinu linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Na trolejbusových linkách 25 a 27 dochází ke zdržení do 10 minut v ulici Žhrušické. Ke zpoždění okolo 10 až 15 minut dochází také na autobusových linkách 44, 49, 50, E50, 67, 72, 78 a 84. Především v okolí Zvonařky, Staré osady, v ulici Jihlavské, Veslařské, Skandinávské a Sokolově. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změně jízdních řádů na větší linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách v dopravě či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dpmv.cz nebo v mobilní aplikaci dpmv info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
1: Stále příjemných 25 stupňů měříme v Brně a okolí. Podíváme se spíše na zítřek a další dny výhledově, protože bude už za chvilku víkend zase. Zítra naměříme 28 stupňů, má být polojasno a v pátek budou naše Brno atakovat opět třicítky. 30.
0: Na teploměru.
1: No jakože ano, na teploměru, kde jinde.
0: Variálte hodně, no.
9: Hit Radio City Brno.
0: Tak ale my půjdeme už za chviličku na Hit Radio City Brno na zbrojovku, takže pokud jste ještě tak nějak se nezapojili do boje o vstupenky na sobotní mač.
1: No můžete mít dokonce VIP a můžete tam mávat s řízkem těm ostatním, co tam budou mít jenom párek.

0: lodička jako hrom, Martin Garrix a samozřejmě další parádní pecka, která doufám, že i vás pobavila ve vysílání Hitrádia City Brno. Přejeme klidnou středu, no a pokud byste se rádi zapojili do bojů o volné lupeny na mega sobotní zápas fotbalový z Brojovky versus FC Zlín,
1: no jasný,
0: tak musíte upalovat hned teď na naše sociální sítě a napsat nám, s kým byste rádi v sobotu vyrazili.
1: Jo, a to jsou ty klasické vstupenky, ale v našem dopoledním vysílání Ondry Blaha, tak tam můžete získat VIP lupeny, takže ty nejlepší výhled, jo, jak jsem říkala, budete tam mávat s těma řízkama, těm ostatním pod nos, ti, kteří si tam můžou koupit párek. A já se koukám, já jsem se snažila vystrachat, co tam jako bude dobrýho za jídlo, protože já třeba jako holka, mě samozřejmě ten fotbal by bavil, jo, ale víc by mě bavilo se tam jako tam něco ujídat a uždivovat. Vidím tady normálně 5 teplých šefingů, jo, takže tam bude něco teplýho, nebude to, je to jak, jenom jako studený nějaký občerstvení. Pak tady vidím nějaký salátek, nějaký dipy, který vidím, potom tady vidím Fanta, nějaká spray, nějaký tady tyto věci. No dobrý, celá lednice, kdo ví, co v ní je.
0: Ale poslouchej ty lidi, ty fanoušci jdou hlavně na fotbal, jo?
1: Aha, tak pardon.
0: Takže mrkněte se k nám na naše sociální sítě, soutěžíme do čtvrtka, to znamená do zítřejšího dne.
1: Ano, do zítřejšího dne. Ne, na našich sociálních sítích je to do 28. Jo? A 28. je pátek.
0: No ale soutěžíme do čtvrtka 28. Tam se asi někdo poplet.
1: No tak soutěžíme do pátku.
0: Do pátečního, skoro poledne. V 11.59 to uzavřem a pošleme vám volňásky. No a zítra dopoledne u Ondry Blaha opět VIP lupeny. Tak držíme palce.

0: To byly Jeleni, Touha a Pláč a u zvířátek na Hit Radio rozhodně ještě zůstaneme, i když... Počkej, to teď zní, že Václav Kadraba, tiskový mluvčí městské policie Brno, je zvíře, že?
1: Ne, no tak možná je zvíře, ale tak jako víš, jak jsou různý příběhy městské policie v Brně, protože oni třeba někdy odchytnou nějaké zvířátka různé.
0: Takže... No, ale teď chytali trošku někoho jiného, kluci, a Václav Kadraba nám to řekne.
2: Hezký den, že posluchačům Hit Radio City Brno. Na přelomu týdne odhalil svědek falešného rybáře v Černovicích. Strážníkům prostřednictvím linky 156 popsal, jak ho viděl z řeky Svitavy vylovit rybu, kterou následně zabil. Incident natočil na svůj mobilní telefon a záznam ukázal přivolané hlídce. 37-letý muž podezřelý z pytláctví se po spatření strážníků dal na útěk. Hlídka ho ale po chvíli dostihla. Nakonec strážníkům přiznal, že rybářský lístek nemá a ulovenou rybu odhodil i z udicí do řeky, kdy začal utíkat. Strážníci muži vysvětlili, že rybolovem bez patřičného povolení porušil rybářský zákon a případ postoupili do správního řízení, kde se jim budou dále zabývat úředníci. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
0: Nevyšlo ho by toho levnějc, kdyby tu rybu koupil v obchodě?
1: Já si myslím, že určitě, ale víc, já si myslím, že mu se posunula nějak v hlavě štědrovečerní večeře, proto tam šel chytat.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
5: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
10: Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit, anebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
11: No, no. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
10: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
9: Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno se do nás zakousli Jennifer Lopez, taky Pitbull, tak doufám, že i do vás. A máme tady další jedno zajímavé téma, protože kromě toho, že dneska máme den toaletního papíru,
1: to už jsme probrali.
0: A taky středu, no, tak je i den, který je prý nejméně romantický v roce.
1: Nejméně? Mm. A proč zrovna dnešek?
0: Statistiky totiž ukazují, že právě dneska se lidé nejvíce hádají, rozcházejí a dokonce i rozvádějí.
1: Ale jakože to někdo vyplňoval nějaký test, jak můžou vědět, že se hádají? Nebo to jde slyšet, že?
0: To je možná jo, možná díky tomu, že je u vás v úvozovkách veselo, že jo, tak si potom někdo dal 5 dohromady a vznikly z toho tyto výstupy. Každopádně, jestli jste si na dnešek naplánovali romantickou večeři při svíčkách, tak možná byste to mohli ještě přehodnotit. Co, Peti?
1: My jsme plánovali romantickou večeři, že se zajdem pro burger. Tak nevím, jestli je to romantický, ale aby jsme se u toho nepohádali, tak já na to budu myslet a vy na to hlavně myslete taky, jako.
0: Jo, a jedna moudrá pravda říká, nedávno jsem to viděl někde na ploti, víš, jak mají lidi ty cedulky, pozor, zlý pes.
1: Ano.
0: Tak je tam napsáno, muchlujte se každý den, na středu čeká jenom ty dít.
1: Tak já jsem asi týdys, protože jsem to nepochopila.

0: užívat, jo, plnými růžky, protože tento týden naposledy v tomto roce zapadá sluníčko po 8 hodině večer.
1: Ježiši, já jsem si myslela, že se s nima rozloučíme nějakou pozitivní zprávou a ty jim řekneš, že naposledy v tomto týdnu si můžou užít hezký večer, jo.
0: No tak jako, je to svatá pravda, že?
1: Tak ještě k tomu přidáme, že za 4 měsíce jsou Vánoce a už jsme v suchu. A za 6 dní škola, ne?
0: Každopádně užívejte večera s Hitrádiem City Brno, protože i dneska na vás čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. A já třeba můžu doporučit tuto pecku. Prince Talčovo, Mark United, krásná věc, pamatuješ?
1: Nepamatuju, ale myslím si, že tím si to zachránil. Je to dobrý.
0: My se loučíme, no a zítra opět mezi 15. a 18. tady budem, tak hezký večer a užívejte sluníčka.
1: Mějte se hezky, ahoj.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Nové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

et d'entendre.

0: zlepší si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Vílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřena, a to až do pondělí. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Já, nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.

0: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Prince Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8 000 korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
4: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v Tuzemsku. To je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
3: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů v údolích, pak chladněji. Zítra většinou polojasná obloha, na večer přibývání mraků, ale tepleji, 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Postupně se rozfouká mírný vítr od východu.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. Jak se máte? Co? Jakou máte středu? S vámi už Kateřina Pechová. Já doufám, že se máte hezky a že ať už jste doma nebo na cestě do práce třeba, takže máte koutky pěkně nahoru. No a o náladu se vám budu samozřejmě starat. Ideálně o tu nejlepší, jo? To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. Ugly Kid Joe právě teď.

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. A prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budeme držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou pro místa vzadu má být od zdi. Ano, takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsný, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez střísek. Příjemné, když se to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posezení případně a tohle je Dajdou.

0: Clues a 17. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. 18:18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18:18:18. To se musí splnit, tohle přání. Kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu, minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bananarama, taky Sting nebo A1.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio.
1: A už rostou, ano, milí houbaři, uf, konečně. No, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října. No, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo. To, co si budem, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý. Ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip, Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu. Jo. A každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete. To je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyzbírá. Jo? Tak jo, teď už Master Boy.

0: Breaker, to je Dionne Warwick, posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte, třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Erik Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Praze za 7 850 000 korun. Byt 1 KK v Benešově nad Ploučnicí za 1 170 000. Pozemek k bydlení ve Strenicích na Mladoboleslavsku za 5 700 000. Pozemek k bydlení v Ronově nad Doubravou za 1 950 000 a byt 1 KK v Hradci Králové za 3 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky
2: CZ.
5: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
6: Krásný večer, 7:00, dáváme se společně to nejlepší z 80. 90. a milénia. A nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

6.36, éteru Hitrádia, krásný večer. Na dneska je krásný celý den, víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psy jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hitrádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: Like I'm in Love. To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio. Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože, hele, za chvilku víkend, jo, neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo, s těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

oblíbení Erotic v éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cené údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim, tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře, to je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje, pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává, takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphaville, tak buďte s námi.

0: Vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl.
6: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Poslední táborák léta?
9: To jo,
8: ale...

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Krásný večer, 8:00, s vámi Kateřina Pechová a dál. To nejlepší z 80., 90. a milénia. No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný, páč jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadli, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo? Tam prostě, pojďme spolu nesoupeřit. Pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit, Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda. You ready, B? Let's go get 'em.

Blue do uší zítra a hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.

Nothing Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer a pozor, blíží se nám další nádherná podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to o poznání snazší než u toho slunce, jo, pač nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno. Jo. Dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě, jako vždycky, mít ten dalekohled k ruce, ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec. Jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

0: Andy v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, přeju hezký zbytek toho středečního večera, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky, spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek, moc se na to těším, dávejte na sebe do té doby pozor, jo, no a za chvilku do uší třeba tohle. A jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Hit Radio.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Hit Radio.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Happy birthday.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkusy i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.